Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

What?

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.

prachy jsou levý. Setřevý táta to neví. Toká si na pedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Zastupitelstvo města Kroměříže se sejde ve čtvrtek. Slížany získají nové zázemí a Zlín se chystá na první letní zápas.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Ve čtvrtek 18. června se uskuteční další zasedání zastupitelstva města Kroměříže. Jednání začne v 16 hodin v budově radnice a je otevřené veřejnosti. Na programu budou například majetkové a finanční záležitosti města, rozpočtová opatření, podpora sociální práce nebo pravidla pro pořádání kulturních a sportovních akcí. Občané se mohou jednání osobně zúčastnit.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Slížany u Morkovice dočká nového zázemí pro sport i společenský život. Vznikne zde objekt se společenskou místností, sociálním zařízením, skladem a zastřešeným pódiem. Stavba za 4,5 milionu korun má sloužit sportovcům, spolkům i kulturním akcím. Zlínský kraj projekt podpoří dotací přes 2 miliony korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice řeší sérii případů úmyslného poškozování stromů na veřejných prostranstvích. Během několika týdnů eviduje město už 9 poškozených dřevin ve dvou lokalitách. Pachatel na kmenech zanechal navrtání a další mechanické poškození, kvůli kterým některé stromy uschly. Případ prověřuje policie a radnice žádá veřejnost o pomoc. Lidé mohou oznámit podezřelé chování v okolí stromů městské policie. Škody podle předběžných odhadů dosahují desítek tisíc korun.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín zahájili přípravu na novou sezónu a už o víkendu je čeká první přípravné utkání. V sobotu 20. června se ve Spytihně vystřetnou se slovenským týmem FC Petržalka. Pro Ševce půjde o první prověrku před návratem do nejvyšší soutěže. Během letní přípravy mají v plánu odehrát celkem 8 přípravných zápasů a absolvovat také soustředění v Polsku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný čtvrtek vám přeje Nikol Hlaváčová. Posloucháte Rádio Kroměříž. Dnes je 18. června a svátek nám slaví Milanové. Jméno Milan je jméno srbského původu, jehož význam je milý, milovaný. U nás je to poměrně obvyklé jméno. Máme zde přes 107 000 Milanů. Já chlapcům přeji krásný svátek. Mimo jiné je dnes i den udržitelné gastronomie, tak dneska všechno hezky snězte, ať nic nezbyde a nemusí se to vyhazovat. Ještě jednou vám přeji krásný čtvrtek 18. června.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos od hejtmanství celkem 14 milionů korun. Peníze půjdou na 11 projektů, které mají vazbu na region. Zlínský kraj peníze rozdělí z programu na podporu audiovizuální tvorby. Původně měl na filmy vyčleněno 12 milionů korun. Částku ale nakonec navýšil na 14. Mezi nimi jsou například seriál Žítkovské bohyně, film Válka z mloky nebo dokument o 100 letech zlínské nemocnice.
0: www.radiokroměříž.cz

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Že nebyl solidní komerční úspěch nového Supermana náhoda a že James Gunn rozjíždí nový úspěšný DC vesmír, se bude snažit potvrdit velkolepá Supergirl v kinech. Supermanova sestřenka Kara Zoel však není tak pozitivní hrdinkou, stále se totiž nemůže vzpamatovat z krutých vzpomínek na destrukci rodné planety. Většinu času proto spíše posedává po vesmírných barech a na divokých párty. Když je ale vážně zraněn její jediný parťák, pes Krypto, má pouhé 3 dny na to, aby ho zachránila a našla své superhrdinské já. A to po boku někoho, koho by rozhodně nečekala, a společně se pouštějí do epické mezihvězdné výpravy za pomstou a spravedlností. Ostatně upoutávka na Supergirl o něco více sází na westernové prvky, ať už stylizací padoucha, prostředím nebo motivem putování za účelem dopadení šéfa banditů. Takže by to mohlo fungovat jako taková svižná oddechovka plná akce, vesmíru a superschopností. To ale budete muset zjistit sami.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice prověřila krizovou připravenost. V Bystřici pod Hostýnem vznikne nové sportoviště a kroměřiští atleti zazářili na mistrovství.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V úterý se kroměřížská nemocnice zapojila do rozsáhlého taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému. Scénář počítal s požárem v psychiatrické nemocnici v Kroměříži a transportem zraněných pacientů do nemocnice. Zdravotníci si vyzkoušeli příjem většího počtu pacientů, jejich třídění i spolupráci se záchranáři. Do cvičení se zapojilo více než 130 lidí a cílem bylo ověřit připravenost na mimořádné události a krizové situace.
0: Kroměřížsko.
1: Sportovní vyžití v Bystřici pod Hostýnem se brzy rozšíří. V Lipnické ulici má vyrůst moderní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm pro fotbal i další týmové sporty. Součástí projektu bude také workoutová zóna pro individuální cvičení pod širým nebem. Areál nabídne umělé osvětlení, 4metrové oplocení i nový mobiliář, včetně laviček, odpadkových košů a informační tabule. Sportovat tak bude možné i ve večerních hodinách. Město už pro projekt získalo potřebné souhlasy a připravuje jeho realizaci.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj plánuje založit vlastní veřejnou výzkumnou instituci. Jejím úkolem bude propojit vědu, školy, firmy i veřejnou správu a pomáhat s rozvojem regionu. Zaměřit se má například na zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby nebo chytrá řešení pro města a obce. Pokud projekt získá definitivní schválení, nová instituce by měla zahájit činnost začátkem roku 2027 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně.
0: Rádio Kroměříž, sport.
1: Mladí atleti z Kroměříže uspěli na mistrovství Moravy a Slezska v Opavě. Domů přivezli několik medailí, včetně mistrovského titulu. O zlatou medaili se postaral tým Gerec Slunečný, který ovládl běh na 1500 metrů a stal se mistrem Moravy a Slezska. Další cenné kovy přidali jeho kluboví kolegové v běžeckých, skokanských a vrhačských disciplínách. Úspěšné vystoupení potvrdilo kvalitní práci kroměřížského atletického oddílu a dobrou formu jeho mladých závodníků před vrcholem letní sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Chvíle klidu. Všichni ji chceme a mnohokrát ji nemáme. Je to chvíle, kdy se prostě zastavíte a veškerý zhon okolo vás s vámi. Kdy se můžete nadechnout a nemusíte přemýšlet nad tím, co je potřeba ještě udělat, zařídit, obvolat, nachystat. Prostě chvíle, kdy v hlavě nemusíte mít nic. A čím delší tato chvilka je, tím lepší. Poslední dobou se mi zdá, že už tuhle schopnost nemyslet na nic pomalu ztrácíme. Že se cítíme až provinile, že nic neděláme. Ale přece na tom není nic špatného. Takže se zastavte, dejte si kafe, nadechněte se a zkuste aspoň chvíli nemyslet na nic. Protože si to zasloužíte, kdyby vám to dneska ještě nikdo neřekl.
0: I na Hradišťku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Knihovna Kroměřížská si i letos připomíná Týden pro klima. V jeho rámci pro vás připravila mimo jiné dvě výstavy. Ve vestibulu si můžete prohlédnout výstavu nazvanou Krajiny změny, cesty k udržitelnému světu, která upozorňuje na naléhavou potřebu hlubokých změn, jež budou pro řešení klimatické krize nezbytné. Zároveň nabídne i inspiraci pro konkrétní spravedlivá a udržitelná řešení napříč různými segmenty našeho společného života na planetě. V oddělení pro děti a mládež bude k vidění výstava Rychle vyrobeno, rychle vyhozeno, která se zaměřuje na problematiku textilního průmyslu a nadměrnou produkci odpadu. Součástí výstavy jsou i upcyklační návody, takzvaná přeměna odpadního materiálu na nový výrobek. Obě expozice si můžete prohlédnout ve dnech od 15. do 19. června vždy v otevírací době knihovny.
2: Richarde, co děláš?
3: Spravuju ti to světlo.
2: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
3: Ale prosím tě, koho bysme volali?
2: No, vidíš, co jsem ti říkala?
4: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník Sléva. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město zabezpečí chátrající dům v centru. Prvňáčci z Holešovska byli pasováni na čtenáře a judisté z Kroměříže uspěli na mezinárodním turnaji.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž nechá provizorně zastřešit dlouhodobě chátrající dům na rohu Rigrova a Masarykova náměstí. Objekt již několik let ohrožuje kolem jdoucí, z budovy totiž opakovaně odpadávala omítka i zdivo. Protože majitelé ani po rozhodnutí soudu dům nezabezpečili, nařídila exekutorka městu, aby práce zajistilo. Náklady se pohybují kolem 1 milionu korun a město je bude následně vymáhat po vlastnících nemovitosti. Práce mají začít v červenci a potrvají do září.
0: Holešovsko.
1: Na Holešovském zámku se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Do tradiční akce, kterou každoročně pořádá městská knihovna, se letos zapojili zhruba 200 dětí z Holešova a okolních obcí. Po měsících seznamování s písmenky, příběhy a knihami si malí školáci odnesli nejen památeční zážitek, ale také ocenění za svou píli během prvního školního roku. Pasování má děti motivovat k dalšímu objevování světa knih a podpořit jejich vztah ke čtení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj aktualizoval plán využití surovin. Zastupitelé Zlínského kraje schválili aktualizaci surovinové koncepce. Strategický dokument ukazuje, kde se v regionu nacházejí zásoby stavebního kamene, štěrkopísku a dalších surovin důležitých pro budoucí výstavbu. Kraj díky tomu chce lépe plánovat rozvoj dopravní infrastruktury, bydlení i průmyslu. Dokument zároveň počítá s ochranou životního prostředí a posuzováním případných budoucích těžebních záměrů.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí judisté z Kroměříže zazářili na mezinárodní velké ceně v judu, která se konala v Tišnově. Turnaje se zúčastnilo na 200 závodníků z Česka, Slovenska i Polska. Domácí oddíl Slavia Kroměříž vybojoval několik medailových umístění. Ve svých kategoriích zvítězila Eliška Švečíková, Julie Švečíková a Tomáš Drobník. Další závodníci přidali stříbrné i bronzové medaile. Kroměřížský klub tak potvrdil kvalitní práci s mládeží i výbornou formu svých svěřenců.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný čtvrtek vám přeje Nikol Hlaváčová. Posloucháte Rádio Kroměříž. Dnes je 18. června a svátek nám slaví Milanové. Jméno Milan je jméno srbského původu, jehož význam je milý, milovaný. U nás je to poměrně obvyklé jméno. Máme zde přes 107 tisíc Milanů. Já chlapcům přeji krásný svátek. Mimo jiné je dnes i den udržitelné gastronomie, tak dneska všechno hezky snězte, ať nic nezbyde a nemusí se to vyhazovat. Ještě jednou vám přeji krásný čtvrtek 18. června.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
2: Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Lesmot a zdravím rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zlínský kraj loni hospodařil kvůli rekordním investicím se schodkem téměř 1,07 miliardy korun. Příjmy činily zhruba 22,6 miliardy a výdaje 23,7 miliardy korun. Vyplývá to ze závěrečného účtu, který projednali a jednomyslně schválili krajští zastupitelé. Rozdíl kraj pokryje úsporami z předchozích let. Původně schválený rozpočet pro rok 2025 počítal se schodkem asi 1,9 miliardy korun. V roce 2024 hospodařil kraj s přebytkem 74 milionů korun. Pro letošní rok má kraj schválený rozpočet se schodkem 2,45 miliardy korun. Loni v prosinci krajští zastupitelé souhlasili s tím, že příjmy hejtmanství by měly činit 22,33 miliardy korun a výdaje 24,78 miliardy. Na investice chce kraj letos uvolnit podle plánu 4,68 miliardy, což by bylo nové historické maximum.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Pro boha, se střídejte mi do Zlín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 19. června, kdy v tento den roku 1767 Samuel Wallis objevil Tahiti. V roce 1812 Senát USA vyhlásil Spojenému království válku. Tím začala britsko-americká válka. Roku 1815 Napoleon Bonaparte prohrál bitvu u Waterloo. V roce 1882 se v Praze konal první všesokolský sled. V tento den roku 1942 byl odhalen úkryt parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha. Všech 7 vojáků zahynulo. A v tento den roku 1983 raketoplán Challenger odstartoval na misi STS-7. Součástí posádky byla Sally Rideová, která se tak stala první americkou ženou ve vesmíru. 18. června se narodili britský zpěvák a člen skupiny Beatles Paul McCartney, americký bubeník a člen skupiny Guns N' Roses Dizzy Reed, zpěvačka Zuzana Navarová, zpěvák a frontman kapely Tři sestry Lou Fanánek Hagen nebo bubeník skupiny 21 Pilots Josh Dunn. To byly události 18. června a já doufám, že ten dnešní bude pro vás co nejlepší.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Bílanech vznikne nové biocentrum. Uherské Hradiště ukáže, jak by se mohlo změnit Masarykovo náměstí. A holešovské fotbalistky uzavřely sezónu pohádkovou výhrou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Obyvatelé Uherského Hradiště se budou moci ve čtvrtek 2. července seznámit s návrhem rekonstrukce Masarykova náměstí. Město představí dopracovanou studii, která počítá nejen s proměnou samotného náměstí, ale i navazujících ulic. Návrh řeší například zeleň, dopravu, hospodaření s dešťovou vodou nebo podobu veřejného prostoru pro kulturní a společenské akce. Veřejná prezentace začne v 17 hodin ve Felixově sále bývalé jezuitské koleje a doplní také výstava návrhů.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalistky z Holešova ovládly krajský přebor a v soutěžním ročníku 2025 až 2026 získali 54 bodů. Za celý ročník poznali jen jednu porážku a stali se mistryněmi své soutěže. Úspěch slaví také mladší žákyně, které vybojovali druhé místo. Vedení klubu ocenilo nejen výsledky, ale také týmového ducha, bojovnost a nasazení hráček během sezóny. Holešovský ženský fotbal tak má za sebou jeden z nejúspěšnějších ročníků posledních let.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný čtvrtek vám přeje Nikol Hlaváčová. Posloucháte Rádio Kroměříž. Dnes je 18. června a svátek nám slaví Milanové. Jméno Milan je jméno srbského původu, jehož význam je milý, milovaný. U nás je to poměrně obvyklé jméno. Máme zde přes 107 tisíc Milanů. Já chlapcům přeji krásný svátek. Mimo jiné je dnes i den udržitelné gastronomie, tak dneska všechno hezky sněste, ať nic nezbyde a nemusí se to vyhazovat. Ještě jednou vám přeji krásný čtvrtek 18. června.

0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
1: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš.
2: Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU.
3: Akci podporuje Zlínský kraj, Mont Kovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Společnost Vape Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město zabezpečí chátrající dům v centru. Prvňáčci z Holešovska byli pasováni na čtenáře a judisté z Kroměříže uspěli na mezinárodním turnaji.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž nechá provizorně zastřešit dlouhodobě chátrající dům na rohu Rigrova a Masarykova náměstí. Objekt již několik let ohrožuje kolendoucí, z budovy totiž opakovaně odpadávala omítka i zdivo. Protože majitelé ani po rozhodnutí soudu dům nezabezpečili, nařídila exekutorka městu, aby práce zajistilo. Náklady se pohybují kolem 1 000 000 korun a město je bude následně vymáhat po vlastnících nemovitosti. Práce mají začít v červenci a potrvají do září.
0: Holešovsko.
1: Na Holešovském zámku se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Do tradiční akce, kterou každoročně pořádá městská knihovna, se letos zapojili zhruba 200 dětí z Holešova a okolních obcí. Po měsících seznamování s písmenky, příběhy a knihami si malí školáci odnesli nejen památeční zážitek, ale také ocenění za svou píli během prvního školního roku. Pasování má děti motivovat k dalšímu objevování světa knih a podpořit jejich vztah ke čtení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj aktualizoval plán využití surovin. Zastupitelé Zlínského kraje schválili aktualizaci surovinové koncepce. Strategický dokument ukazuje, kde se v regionu nacházejí zásoby stavebního kamene, štěrkopísku a dalších surovin důležitých pro budoucí výstavbu. Kraj díky tomu chce lépe plánovat rozvoj dopravní infrastruktury, bydlení i průmyslu. Dokument zároveň počítá s ochranou životního prostředí a posuzováním případných budoucích těžebních záměrů.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí judisté z Kroměříže zazářili na mezinárodní velké ceně v judu, která se konala v Tišnově. Turnaje se zúčastnilo na 200 závodníků z Česka, Slovenska i Polska. Domácí oddíl Slavia Kroměříž vybojoval několik medailových umístění. Ve svých kategoriích zvítězila Eliška Švečíková, Julie Švečíková a Tomáš Drobník. Další závodníci přidali stříbrné i bronzové medaile. Kroměřížský klub tak potvrdil kvalitní práci s mládeží i výbornou formu svých svěřenců.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádio Kroměříž.
1: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos od hejtmanství celkem 14 milionů korun. Peníze půjdou na 11 projektů, které mají vazbu na region. Zlínský kraj peníze rozdělí z programu na podporu audiovizuální tvorby. Původně měl na filmy vyčleněno 12 milionů korun. Částku ale nakonec navýšil na 14. Mezi nimi jsou například seriál Žítkovské bohyně, film Válka z mloky nebo dokument o 100 letech zlínské nemocnice.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Richarde, co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Společnost Vape Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.
9: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Bílenech vznikne nové biocentrum. Uherské Hradiště ukáže, jak by se mohlo změnit Masarykovo náměstí. A holešovské fotbalistky uzavřely sezónu pohádkovou výhrou.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Obyvatelé Uherského Hradiště se budou moci ve čtvrtek 2. července seznámit s návrhem rekonstrukce Masarykova náměstí. Město představí dopracovanou studii, která počítá nejen s proměnou samotného náměstí, ale i navazujících ulic. Návrh řeší například zeleň, dopravu, hospodaření s dešťovou vodou nebo podobu veřejného prostoru pro kulturní a společenské akce. Veřejná prezentace začne v 17 hodin ve Felixově sále bývalé jezuitské koleje a doplní také výstava návrhů.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalistky z Holešova ovládly krajský přebor a v soutěžním ročníku 2025 až 2026 získali 54 bodů. Za celý ročník poznali jen jednu porážku a stali se mistryněmi své soutěže. Úspěch slaví také mladší žákyně, které vybojovali druhé místo. Vedení klubu ocenilo nejen výsledky, ale také týmového ducha, bojovnost a nasazení hráček během sezóny. Holešovský ženský fotbal tak má za sebou jeden z nejúspěšnějších ročníků posledních let.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Že nebyl solidní komerční úspěch nového Supermana náhoda a že James Gunn rozjíždí nový úspěšný DC vesmír, se bude snažit potvrdit velkolepá Supergirl v kinech. Supermanova sestřenka Kara Zoel však

0: Není tak pozitivní hrdinkou. Stále se totiž nemůže vzpamatovat z krutých vzpomínek na destrukci rodné planety. Většinu času proto spíše posedává po vesmírných barech a na divokých párty. Když je ale vážně zraněn její jediný parťák, pes Krypto, má pouhé 3 dny na to, aby ho zachránila a našla své superhrdinské já. A to po boku někoho, koho by rozhodně nečekala, a společně se pouštějí do epické mezihvězdné výpravy za pomstou a spravedlností. Ostatně upoutávka na Supergirl o něco více sází na westernové prvky, ať už stylizací padoucha, prostředím nebo motivem putování za účelem dopadení šéfa banditů. Takže by to mohlo fungovat jako taková svižná oddechovka plná akce, vesmíru a superschopností. To ale budete muset zjistit sami.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Knihovna Kroměřížská si i letos připomíná Týden pro klima. V jeho rámci pro vás připravila mimo jiné dvě výstavy. Ve vestibulu si můžete prohlédnout výstavu nazvanou Krajiny změny – cesty k udržitelnému světu, která upozorňuje na naléhavou potřebu hlubokých změn, jež budou pro řešení klimatické krize nezbytné. Zároveň nabídne i inspiraci pro konkrétní, spravedlivá a udržitelná řešení napříč různými segmenty našeho společného života na planetě. V oddělení pro děti a mládež bude k vidění výstava Rychle vyrobeno, rychle vyhozeno, která se zaměřuje na problematiku textilního průmyslu a nadměrnou produkci odpadu. Součástí výstavy jsou i upcyklační návody, takzvaná přeměna odpadního materiálu na nový výrobek. Obě expozice si můžete prohlédnout ve dnech od 15. do 19. června vždy v otevírací době knihovny.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutech Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 570 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chvíle klidu. Všichni ji chceme a mnohokrát ji nemáme. Je to chvíle, kdy se prostě zastavíte a veškerý zhon okolo vás s vámi. Kdy se můžete nadechnout a nemusíte přemýšlet nad tím, co je potřeba ještě udělat, zařídit, obvolat, nachystat. Prostě chvíle, kdy v hlavě nemusíte mít nic. A čím delší tato chvilka je, tím lepší. Poslední dobou se mi zdá, že už tuhle schopnost nemyslet na nic pomalu ztrácíme. Že se cítíme až provinile, že nic neděláme. Ale přece na tom není nic špatného. Takže se zastavte, dejte si kafe, nadechněte se a zkuste aspoň chvíli nemyslet na nic. Protože si to zasloužíte, kdyby vám to dneska ještě nikdo neřekl.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město zabezpečí chátrající dům v centru. Prvňáčci z Holešovska byli pasováni na čtenáře a judisté z Kroměříže uspěli na mezinárodním turnaji.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž nechá provizorně zastřešit dlouhodobě chátrající dům na rohu Rigrova a Masarykova náměstí. Objekt již několik let ohrožuje kolendoucí, z budovy totiž opakovaně odpadávala omítka i zdivo. Protože majitelé ani po rozhodnutí soudu dům nezabezpečili, nařídila exekutorka městu, aby práce zajistilo. Náklady se pohybují kolem 1 000 000 korun a město je bude následně vymáhat po vlastnících nemovitosti. Práce mají začít v červenci a potrvají do září.
0: Holešovsko.
1: Na Holešovském zámku se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Do tradiční akce, kterou každoročně pořádá městská knihovna, se letos zapojili zhruba 200 dětí z Holešova a okolních obcí. Po měsících seznamování s písmenky, příběhy a knihami si malí školáci odnesli nejen památeční zážitek, ale také ocenění za svou píli během prvního školního roku. Pasování má děti motivovat k dalšímu objevování světa knih a podpořit jejich vztah ke čtení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj aktualizoval plán využití surovin. Zastupitelé Zlínského kraje schválili aktualizaci surovinové koncepce. Strategický dokument ukazuje, kde se v regionu nacházejí zásoby stavebního kamene, štěrkopísku a dalších surovin důležitých pro budoucí výstavbu. Kraj díky tomu chce lépe plánovat rozvoj dopravní infrastruktury, bydlení i průmyslu. Dokument zároveň počítá s ochranou životního prostředí a posuzováním případných budoucích těžebních záměrů.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí judisté z Kroměříže zazářili na mezinárodní velké ceně v judu, která se konala v Tišnově. Turnaje se zúčastnilo na 200 závodníků z Česka, Slovenska i Polska. Domácí oddíl Slavia Kroměříž vybojoval několik medailových umístění. Ve svých kategoriích zvítězila Eliška Švečíková, Julie Švečíková a Tomáš Drobník. Další závodníci přidali stříbrné i bronzové medaile. Kroměřížský klub tak potvrdil kvalitní práci s mládeží i výbornou formu svých svěřenců.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne. Realita.

0: SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: crazy world, crazy world, yeah.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zlínský kraj loni hospodařil kvůli rekordním investicím se schodkem téměř 1,07 miliardy korun. Příjmy činily zhruba 22,6 miliardy a výdaje 23,7 miliardy korun. Vyplývá to ze závěrečného účtu, který projednali a jednomyslně schválili krajští zastupitelé. Rozdíl kraj pokryje úsporami z předchozích let. Původně schválený rozpočet pro rok 2025 počítal se schodkem asi 1,9 miliardy korun. V roce 2024 hospodařil kraj s přebytkem 74 milionů korun. Pro letošní rok má kraj schválený rozpočet se schodkem 2,45 miliardy korun. Loni v prosinci krajští zastupitelé souhlasili s tím, že příjmy hejtmanství by měly činit 22,33 miliardy korun a výdaje 24,78 miliardy. Na investice chce kraj letos uvolnit podle plánu 4,68 miliardy, což by bylo nové historické maximum.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

z Dounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 19. června, kdy v tento den roku 1767 Samuel Wallis objevil Tahiti. V roce 1812 Senát USA vyhlásil Spojenému království válku. Tím začala britsko-americká válka. Roku 1815 Napoleon Bonaparte prohrál bitvu u Waterloo. V roce 1882 se v Praze konal první všesokolský sled. V tento den roku 1942 byl odhalen úkryt parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha. Všech 7 vojáků zahynulo. A v tento den roku 1983 raketoplán Challenger odstartoval na misi STS-7. Součástí posádky byla Sally Rideová, která se tak stala první americkou ženou ve vesmíru. 18. června se narodili britský zpěvák a člen skupiny Beatles Paul McCartney, americký bubeník a člen skupiny Guns N' Roses Dizzy Reed, zpěvačka Zuzana Navarová, zpěvák a frontman kapely Tři sestry Lou Fanánek Hagen nebo bubeník skupiny 21 Pilots Josh Dunn. To byly události 18. června a já doufám, že ten dnešní bude pro vás co nejlepší.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Společnost VAPE Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.
4: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Bílanech vznikne nové biocentrum. Uherské Hradiště ukáže, jak by se mohlo změnit Masarykovo náměstí. A holešovské fotbalistky uzavřely sezónu pohádkovou výhrou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Obyvatelé Uherského Hradiště se budou moci ve čtvrtek 2. července seznámit s návrhem rekonstrukce Masarykova náměstí. Město představí dopracovanou studii, která počítá nejen s proměnou samotného náměstí, ale i navazujících ulic. Návrh řeší například zeleň, dopravu, hospodaření s dešťovou vodou nebo podobu veřejného prostoru pro kulturní a společenské akce. Veřejná prezentace začne v 17 hodin ve Felixově sále bývalé jezuitské koleje a doplní také výstava návrhů.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalistky z Holešova ovládly krajský přebor a v soutěžním ročníku 2025 až 2026 získali 54 bodů. Za celý ročník poznali jen jednu porážku a stali se mistryněmi své soutěže. Úspěch slaví také mladší žákyně, které vybojovali druhé místo. Vedení klubu ocenilo nejen výsledky, ale také týmového ducha, bojovnost a nasazení hráček během sezóny. Holešovský ženský fotbal tak má za sebou jeden z nejúspěšnějších ročníků posledních let.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný čtvrtek vám přeje Nikol Hlaváčová. Posloucháte Rádio Kroměříž. Dnes je 18. června a svátek nám slaví Milanové. Jméno Milan je jméno srbského původu, jehož význam je milý, milovaný. U nás je to poměrně obvyklé jméno. Máme zde přes 107 000 Milanů. Já chlapcům přeji krásný svátek. Mimo jiné je dnes i den udržitelné gastronomie, tak dneska všechno hezky snězte, ať nic nezbyde a nemusí se to vyhazovat. Ještě jednou vám přeji krásný čtvrtek 18. června.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz. Open

Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník Slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město zabezpečí chátrající dům v centru. Prvňáčci z Holešovska byli pasováni na čtenáře a judisté z Kroměříže uspěli na mezinárodním turnaji.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž nechá provizorně zastřešit dlouhodobě chátrající dům na rohu Rigrova a Masarykova náměstí. Objekt již několik let ohrožuje kolendoucí, z budovy totiž opakovaně odpadávala omítka i zdivo. Protože majitelé ani po rozhodnutí soudu dům nezabezpečili, nařídila exekutorka městu, aby práce zajistilo. Náklady se pohybují kolem 1 000 000 korun a město je bude následně vymáhat po vlastnících nemovitosti. Práce mají začít v červenci a potrvají do září.
0: Holešovsko.
1: Na Holešovském zámku se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Do tradiční akce, kterou každoročně pořádá městská knihovna, se letos zapojili zhruba 200 dětí z Holešova a okolních obcí. Po měsících seznamování s písmenky, příběhy a knihami si malí školáci odnesli nejen památeční zážitek, ale také ocenění za svou píli během prvního školního roku. Pasování má děti motivovat k dalšímu objevování světa knih a podpořit jejich vztah ke čtení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj aktualizoval plán využití surovin. Zastupitelé Zlínského kraje schválili aktualizaci surovinové koncepce. Strategický dokument ukazuje, kde se v regionu nacházejí zásoby stavebního kamene, štěrkopísku a dalších surovin důležitých pro budoucí výstavbu. Kraj díky tomu chce lépe plánovat rozvoj dopravní infrastruktury, bydlení i průmyslu. Dokument zároveň počítá s ochranou životního prostředí a posuzováním případných budoucích těžebních záměrů.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí judisté z Kroměříže zazářili na mezinárodní velké ceně v judu, která se konala v Tišnově. Turnaje se zúčastnilo na 200 závodníků z Česka, Slovenska i Polska. Domácí oddíl Slavia Kroměříž vybojoval několik medailových umístění. Ve svých kategoriích zvítězila Eliška Švečíková, Julie Švečíková a Tomáš Drobník. Další závodníci přidali stříbrné i bronzové medaile. Kroměřížský klub tak potvrdil kvalitní práci s mládeží i výbornou formu svých svěřenců.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
5: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
7: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
8: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Dostupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos od hejtmanství celkem 14 milionů korun. Peníze půjdou na 11 projektů, které mají vazbu na region. Zlínský kraj peníze rozdělí z programu na podporu audiovizuální tvorby. Původně měl na filmy vyčleněno 12 milionů korun. Částku ale nakonec navýšil na 14. Mezi nimi jsou například seriál Žítkovské bohyně, film Válka z mloky nebo dokument o 100 letech zlínské nemocnice.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Společnost VAPE Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu Romana @vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Bílanech vznikne nové biocentrum. Uherské Hradiště ukáže, jak by se mohlo změnit Masarykovo náměstí. A holešovské fotbalistky uzavřely sezónu pohádkovou výhrou.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Obyvatelé Uherského Hradiště se budou moci ve čtvrtek 2. července seznámit s návrhem rekonstrukce Masarykova náměstí. Město představí dopracovanou studii, která počítá nejen s proměnou samotného náměstí, ale i navazujících ulic. Návrh řeší například zeleň, dopravu, hospodaření s dešťovou vodou nebo podobu veřejného prostoru pro kulturní a společenské akce. Veřejná prezentace začne v 17 hodin ve Felixově sále bývalé jezuitské koleje a doplní také výstava návrhů.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalistky z Holešova ovládly krajský přebor a v soutěžním ročníku 2025 až 2026 získali 54 bodů. Za celý ročník poznali jen jednu porážku a stali se mistryněmi své soutěže. Úspěch slaví také mladší žákyně, které vybojovali druhé místo. Vedení klubu ocenilo nejen výsledky, ale také týmového ducha, bojovnost a nasazení hráček během sezóny. Holešovský ženský fotbal tak má za sebou jeden z nejúspěšnějších ročníků posledních let.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chvíle klidu. Všichni ji chceme a mnohokrát ji nemáme. Je to chvíle, kdy se prostě zastavíte a veškerý zhon okolo vás s vámi. Kdy se můžete nadechnout a nemusíte přemýšlet nad tím, co je potřeba ještě udělat, zařídit, obvolat, nachystat. Prostě chvíle, kdy v hlavě nemusíte mít nic. A čím delší tato chvilka je, tím lepší. Poslední dobou se mi zdá, že už tuhle schopnost nemyslet na nic pomalu ztrácíme. Že se cítíme až provinile, že nic neděláme. Ale přece na tom není nic špatného. Takže se zastavte, dejte si kafe, nadechněte se a zkuste aspoň chvíli nemyslet na nic. Protože si to zasloužíte, kdyby vám to dneska ještě nikdo neřekl.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Knihovna Kroměřížská si i letos připomíná Týden pro klima. V jeho rámci pro vás připravila mimo jiné dvě výstavy. Ve vestibulu si můžete prohlédnout výstavu nazvanou Krajiny změny – cesty k udržitelnému světu, která upozorňuje na naléhavou potřebu hlubokých změn, jež budou pro řešení klimatické krize nezbytné. Zároveň nabídne i inspiraci pro konkrétní spravedlivá a udržitelná řešení napříč různými segmenty našeho společného života na planetě. V oddělení pro děti a mládež bude k vidění výstava Rychle vyrobeno, rychle vyhozeno, která se zaměřuje na problematiku textilního průmyslu a nadměrnou produkci odpadu. Součástí výstavy jsou i upcyklační návody, takzvaná přeměna odpadního materiálu na nový výrobek. Obě expozice si můžete prohlédnout ve dnech od 15. do 19. června vždy v otevírací době knihovny.
0: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město zabezpečí chátrající dům v centru. Prvňáčci z Holešovska byli pasováni na čtenáře a judisté z Kroměříže uspěli na mezinárodním turnaji.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž nechá provizorně zastřešit dlouhodobě chátrající dům na rohu Rigrova a Masarykova náměstí. Objekt již několik let ohrožuje kolendoucí, z budovy totiž opakovaně odpadávala omítka i zdivo. Protože majitelé ani po rozhodnutí soudu dům nezabezpečili, nařídila exekutorka městu, aby práce zajistilo. Náklady se pohybují kolem 1 000 000 korun a město je bude následně vymáhat po vlastnících nemovitosti. Práce mají začít v červenci a potrvají do září.
0: Holešovsko.
1: Na Holešovském zámku se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Do tradiční akce, kterou každoročně pořádá městská knihovna, se letos zapojili zhruba 200 dětí z Holešova a okolních obcí. Po měsících seznamování s písmenky, příběhy a knihami si malí školáci odnesli nejen památeční zážitek, ale také ocenění za svou píli během prvního školního roku. Pasování má děti motivovat k dalšímu objevování světa knih a podpořit jejich vztah ke čtení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj aktualizoval plán využití surovin. Zastupitelé Zlínského kraje schválili aktualizaci surovinové koncepce. Strategický dokument ukazuje, kde se v regionu nacházejí zásoby stavebního kamene, štěrkopísku a dalších surovin důležitých pro budoucí výstavbu. Kraj díky tomu chce lépe plánovat rozvoj dopravní infrastruktury, bydlení i průmyslu. Dokument zároveň počítá s ochranou životního prostředí a posuzováním případných budoucích těžebních záměrů.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí judisté z Kroměříže zazářili na mezinárodní velké ceně v judu, která se konala v Tišnově. Turnaje se zúčastnilo na 200 závodníků z Česka, Slovenska i Polska. Domácí oddíl Slavia Kroměříž vybojoval několik medailových umístění. Ve svých kategoriích zvítězila Eliška Švečíková, Julie Švečíková a Tomáš Drobník. Další závodníci přidali stříbrné i bronzové medaile. Kroměřížský klub tak potvrdil kvalitní práci s mládeží i výbornou formu svých svěřenců.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Že nebyl solidní komerční úspěch nového Supermana náhoda a že James Gunn rozjíždí nový úspěšný DC vesmír, se bude snažit potvrdit velkolepá Supergirl v kinech. Supermanova sestřenka Kara Zoel však není tak pozitivní hrdinkou, stále se totiž nemůže vzpamatovat z krutých vzpomínek na destrukci rodné planety. Většinu času proto spíše posedává po vesmírných barech a na divokých párty. Když je ale vážně zraněn její jediný parťák, pes Krypto, má pouhé 3 dny na to, aby ho zachránila a našla své superhrdinské já. A to po boku někoho, koho by rozhodně nečekala, a společně se pouštějí do epické mezihvězdné výpravy za pomstou a spravedlností. Ostatně upoutávka na Supergirl o něco více sází na westernové prvky, ať už stylizací padoucha, prostředím nebo motivem putování za účelem dopadení šéfa banditů. Takže by to mohlo fungovat jako taková svižná oddechovka plná akce, vesmíru a superschopností. To ale budete muset zjistit sami.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Společnost VAPE Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu Romana .mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: Výtečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Vítal jsem se listou stromou, ako dlho rastu. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zlínský kraj loni hospodařil kvůli rekordním investicím se schodkem téměř 1,07 miliardy korun. Příjmy činily zhruba 22,6 miliardy a výdaje 23,7 miliardy korun. Vyplývá to ze závěrečného účtu, který projednali a jednomyslně schválili krajští zastupitelé. Rozdíl kraj pokryje úsporami z předchozích let. Původně schválený rozpočet pro rok 2025 počítal se schodkem asi 1,9 miliardy korun. V roce 2024 hospodařil kraj s přebytkem 74 milionů korun. Pro letošní rok má kraj schválený rozpočet se schodkem 2,45 miliardy korun. Loni v prosinci krajští zastupitelé souhlasili s tím, že příjmy hejtmanství by měly činit 22,33 miliardy korun a výdaje 24,78 miliardy. Na investice chce kraj letos uvolnit podle plánu 4,68 miliardy, což by bylo nové historické maximum.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 kilometrů od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
1: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
2: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Bílanech vznikne nové biocentrum. Uherské Hradiště ukáže, jak by se mohlo změnit Masarykovo náměstí. A holešovské fotbalistky uzavřely sezónu pohádkovou výhrou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Obyvatelé Uherského Hradiště se budou moci ve čtvrtek 2. července seznámit s návrhem rekonstrukce Masarykova náměstí. Město představí dopracovanou studii, která počítá nejen s proměnou samotného náměstí, ale i navazujících ulic. Návrh řeší například zeleň, dopravu, hospodaření s dešťovou vodou nebo podobu veřejného prostoru pro kulturní a společenské akce. Veřejná prezentace začne v 17 hodin ve Felixově sále bývalé jezuitské koleje a doplní ji také výstava návrhu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohlo by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalistky z Holešova ovládly krajský přebor a v soutěžním ročníku 2025 až 2026 získali 54 bodů. Za celý ročník poznali jen jednu porážku a stali se mistryněmi své soutěže. Úspěch slaví také mladší žákyně, které vybojovali druhé místo. Vedení klubu ocenilo nejen výsledky, ale také týmového ducha, bojovnost a nasazení hráček během sezóny. Holešovský ženský fotbal tak má za sebou jeden z nejúspěšnějších ročníků posledních let.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Do protéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město zabezpečí chátrající dům v centru. Prvňáčci z Holešovska byli pasováni na čtenáře a judisté z Kroměříže uspěli na mezinárodním turnaji.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž nechá provizorně zastřešit dlouhodobě chátrající dům na rohu Rigrova a Masarykova náměstí. Objekt již několik let ohrožuje kolendoucí, z budovy totiž opakovaně odpadávala omítka i zdivo. Protože majitelé ani po rozhodnutí soudu dům nezabezpečili, nařídila exekutorka městu, aby práce zajistilo. Náklady se pohybují kolem 1 000 000 korun a město je bude následně vymáhat po vlastnících nemovitosti. Práce mají začít v červenci a potrvají do září.
0: Holešovsko.
1: Na Holešovském zámku se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Do tradiční akce, kterou každoročně pořádá městská knihovna, se letos zapojili zhruba 200 dětí z Holešova a okolních obcí. Po měsících seznamování s písmenky, příběhy a knihami si malí školáci odnesli nejen památeční zážitek, ale také ocenění za svou píli během prvního školního roku. Pasování má děti motivovat k dalšímu objevování světa knih a podpořit jejich vztah ke čtení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj aktualizoval plán využití surovin. Zastupitelé Zlínského kraje schválili aktualizaci surovinové koncepce. Strategický dokument ukazuje, kde se v regionu nacházejí zásoby stavebního kamene, štěrkopísku a dalších surovin důležitých pro budoucí výstavbu. Kraj díky tomu chce lépe plánovat rozvoj dopravní infrastruktury, bydlení i průmyslu. Dokument zároveň počítá s ochranou životního prostředí a posuzováním případných budoucích těžebních záměrů.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí judisté z Kroměříže zazářili na mezinárodní velké ceně v judu, která se konala v Tišnově. Turnaje se zúčastnilo na 200 závodníků z Česka, Slovenska i Polska. Domácí oddíl Slavia Kroměříž vybojoval několik medailových umístění. Ve svých kategoriích zvítězila Eliška Švečíková, Julie Švečíková a Tomáš Drobník. Další závodníci přidali stříbrné i bronzové medaile. Kroměřížský klub tak potvrdil kvalitní práci s mládeží i výbornou formu svých svěřenců.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Rádio Kroměříž a megahity.

0: Rádio Kroměříž a Večerní pohoda.
1: Dřív

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Bílanech vznikne nové biocentrum. Uherské Hradiště ukáže, jak by se mohlo změnit Masarykovo náměstí. A holešovské fotbalistky uzavřely sezónu pohádkovou výhrou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Obyvatelé Uherského Hradiště se budou moci ve čtvrtek 2. července seznámit s návrhem rekonstrukce Masarykova náměstí. Město představí dopracovanou studii, která počítá nejen s proměnou samotného náměstí, ale i navazujících ulic. Návrh řeší například zeleň, dopravu, hospodaření s dešťovou vodou nebo podobu veřejného prostoru pro kulturní a společenské akce. Veřejná prezentace začne v 17 hodin ve Felixově sále bývalé jezuitské koleje a doplní také výstava návrhů.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalistky z Holešova ovládly krajský přebor a v soutěžním ročníku 2025 až 2026 získali 54 bodů. Za celý ročník poznali jen jednu porážku a stali se mistryněmi své soutěže. Úspěch slaví také mladší žákyně, které vybojovali druhé místo. Vedení klubu ocenilo nejen výsledky, ale také týmového ducha, bojovnost a nasazení hráček během sezóny. Holešovský ženský fotbal tak má za sebou jeden z nejúspěšnějších ročníků posledních let.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Že nebyl solidní komerční úspěch nového Supermana náhoda a že James Gunn rozjíždí nový úspěšný DC vesmír, se bude snažit potvrdit velkolepá Supergirl v kinech. Supermanova sestřenka Kara Zoel však není tak pozitivní hrdinkou, stále se totiž nemůže vzpamatovat z krutých vzpomínek na destrukci rodné planety. Většinu času proto spíše posedává po vesmírných barech a na divokých párty. Když je ale vážně zraněn její jediný parťák, pes Krypto, má pouhé 3 dny na to, aby ho zachránila a našla své superhrdinské já. A to po boku někoho, koho by rozhodně nečekala, a společně se pouštějí do epické mezihvězdné výpravy za pomstou a spravedlností. Ostatně upoutávka na Supergirl o něco více sází na westernové prvky, ať už stylizací padoucha, prostředím nebo motivem putování za účelem dopadení šéfa banditů. Takže by to mohlo fungovat jako taková svižná oddechovka plná akce, vesmíru a superschopností. To ale budete muset zjistit sami.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město zabezpečí chátrající dům v centru. Prvňáčci z Holešovska byli pasováni na čtenáře a judisté z Kroměříže uspěli na mezinárodním turnaji.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž nechá provizorně zastřešit dlouhodobě chátrající dům na rohu Rigrova a Masarykova náměstí. Objekt již několik let ohrožuje kolendoucí, z budovy totiž opakovaně odpadávala omítka i zdivo. Protože majitelé ani po rozhodnutí soudu dům nezabezpečili, nařídila exekutorka městu, aby práce zajistilo. Náklady se pohybují kolem 1 milionu korun a město je bude následně vymáhat po vlastnících nemovitosti. Práce mají začít v červenci a potrvají do září.
0: Holešovsko.
1: Na Holešovském zámku se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Do tradiční akce, kterou každoročně pořádá městská knihovna, se letos zapojili zhruba 200 dětí z Holešova a okolních obcí. Po měsících seznamování s písmenky, příběhy a knihami si malí školáci odnesli nejen památeční zážitek, ale také ocenění za svou píli během prvního školního roku. Pasování má děti motivovat k dalšímu objevování světa knih a podpořit jejich vztah ke čtení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj aktualizoval plán využití surovin. Zastupitelé Zlínského kraje schválili aktualizaci surovinové koncepce. Strategický dokument ukazuje, kde se v regionu nacházejí zásoby stavebního kamene, štěrkopísku a dalších surovin důležitých pro budoucí výstavbu. Kraj díky tomu chce lépe plánovat rozvoj dopravní infrastruktury, bydlení i průmyslu. Dokument zároveň počítá s ochranou životního prostředí a posuzováním případných budoucích těžebních záměrů.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí judisté z Kroměříže zazářili na mezinárodní velké ceně v judu, která se konala v Tišnově. Turnaje se zúčastnilo na 200 závodníků z Česka, Slovenska i Polska. Domácí oddíl Slavia Kroměříž vybojoval několik medailových umístění. Ve svých kategoriích zvítězila Eliška Švečíková, Julie Švečíková a Tomáš Drobník. Další závodníci přidali stříbrné i bronzové medaile. Kroměřížský klub tak potvrdil kvalitní práci s mládeží i výbornou formu svých svěřenců.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý kvůli.

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady je Rudý Basák, kapely Září. Chtěl bych nově pozdravit všechny posluchače Rádia Kroměříž. Jsme velmi rádi, že si naše písně, že

Fever. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Bílanech vznikne nové biocentrum. Uherské Hradiště ukáže, jak by se mohlo změnit Masarykovo náměstí. A holešovské fotbalistky uzavřely sezónu pohádkovou výhrou.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Obyvatelé Uherského Hradiště se budou moci ve čtvrtek 2. července seznámit s návrhem rekonstrukce Masarykova náměstí. Město představí dopracovanou studii, která počítá nejen s proměnou samotného náměstí, ale i navazujících ulic. Návrh řeší například zeleň, dopravu, hospodaření s dešťovou vodou nebo podobu veřejného prostoru pro kulturní a společenské akce. Veřejná prezentace začne v 17 hodin ve Felixově sále bývalé jezuitské koleje a doplní také výstava návrhů.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohlo by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalistky z Holešova ovládly krajský přebor a v soutěžním ročníku 2025 až 2026 získali 54 bodů. Za celý ročník poznali jen jednu porážku a stali se mistryněmi své soutěže. Úspěch slaví také mladší žákyně, které vybojovali druhé místo. Vedení klubu ocenilo nejen výsledky, ale také týmového ducha, bojovnost a nasazení hráček během sezóny. Holešovský ženský fotbal tak má za sebou jeden z nejúspěšnějších ročníků posledních let.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Že nebyl solidní komerční úspěch nového Supermana náhoda a že James Gunn rozjíždí nový úspěšný DC vesmír, se bude snažit potvrdit velkolepá Supergirl v kinech. Supermanova sestřenka Kara Zoel však není tak pozitivní hrdinkou, stále se totiž nemůže vzpamatovat z krutých vzpomínek na destrukci rodné planety. Většinu času proto spíše posedává po vesmírných barech a na divokých párty. Když je ale vážně zraněn její jediný parťák, pes Krypto, má pouhé 3 dny na to, aby ho zachránila a našla své superhrdinské já. A to po boku někoho, koho by rozhodně nečekala, a společně se pouštějí do epické mezihvězdné výpravy za pomstou a spravedlností. Ostatně upoutávka na Supergirl o něco více sází na westernové prvky, ať už stylizací padoucha, prostředím nebo motivem putování za účelem dopadení šéfa banditů. Takže by to mohlo fungovat jako taková svižná oddechovka plná akce, vesmíru a superschopností. To ale budete muset zjistit sami.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město zabezpečí chátrající dům v centru. Prvňáčci z Holešovska byli pasováni na čtenáře a judisté z Kroměříže uspěli na mezinárodním turnaji.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž nechá provizorně zastřešit dlouhodobě chátrající dům na rohu Rigrova a Masarykova náměstí. Objekt již několik let ohrožuje kolendoucí, z budovy totiž opakovaně odpadávala omítka i zdivo. Protože majitelé ani po rozhodnutí soudu dům nezabezpečili, nařídila exekutorka městu, aby práce zajistilo. Náklady se pohybují kolem 1 000 000 korun a město je bude následně vymáhat po vlastnících nemovitosti. Práce mají začít v červenci a potrvají do září.
0: Holešovsko.
1: Na Holešovském zámku se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Do tradiční akce, kterou každoročně pořádá městská knihovna, se letos zapojili zhruba 200 dětí z Holešova a okolních obcí. Po měsících seznamování s písmenky, příběhy a knihami si malí školáci odnesli nejen památeční zážitek, ale také ocenění za svou píli během prvního školního roku. Pasování má děti motivovat k dalšímu objevování světa knih a podpořit jejich vztah ke čtení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj aktualizoval plán využití surovin. Zastupitelé Zlínského kraje schválili aktualizaci surovinové koncepce. Strategický dokument ukazuje, kde se v regionu nacházejí zásoby stavebního kamene, štěrkopísku a dalších surovin důležitých pro budoucí výstavbu. Kraj díky tomu chce lépe plánovat rozvoj dopravní infrastruktury, bydlení i průmyslu. Dokument zároveň počítá s ochranou životního prostředí a posuzováním případných budoucích těžebních záměrů.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí judisté z Kroměříže zazářili na mezinárodní velké ceně v judu, která se konala v Tišnově. Turnaje se zúčastnilo na 200 závodníků z Česka, Slovenska i Polska. Domácí oddíl Slavia Kroměříž vybojoval několik medailových umístění. Ve svých kategoriích zvítězila Eliška Švečíková, Julie Švečíková a Tomáš Drobník. Další závodníci přidali stříbrné i bronzové medaile. Kroměřížský klub tak potvrdil kvalitní práci s mládeží i výbornou formu svých svěřenců.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Bílanech vznikne nové biocentrum. Uherské Hradiště ukáže, jak by se mohlo změnit Masarykovo náměstí. A holešovské fotbalistky uzavřely sezónu pohádkovou výhrou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Obyvatelé Uherského Hradiště se budou moci ve čtvrtek 2. července seznámit s návrhem rekonstrukce Masarykova náměstí. Město představí dopracovanou studii, která počítá nejen s proměnou samotného náměstí, ale i navazujících ulic. Návrh řeší například zeleň, dopravu, hospodaření s dešťovou vodou nebo podobu veřejného prostoru pro kulturní a společenské akce. Veřejná prezentace začne v 17 hodin ve Felixově sále bývalé jezuitské koleje a doplní také výstava návrhu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalistky z Holešova ovládly krajský přebor a v soutěžním ročníku 2025 až 2026 získali 54 bodů. Za celý ročník poznali jen jednu porážku a stali se mistryněmi své soutěže. Úspěch slaví také mladší žákyně, které vybojovali druhé místo. Vedení klubu ocenilo nejen výsledky, ale také týmového ducha, bojovnost a nasazení hráček během sezóny. Holešovský ženský fotbal tak má za sebou jeden z nejúspěšnějších ročníků posledních let.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

is better. Switch up. Switch up. Switch up. I just can't switch up.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme